Největší uspěšnice vseh časů. Na Rádiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.